0: Non sono altro che lui.
1: Trošku li sva si je pobil hižo pola pekara, abo se u nje dojeđe snano diže s kolesom. No haj tomu, a se tiš raz předovzač cimičine pobedl k nasedom je, a tu išce me džen carano zromadnje spotoval z najmenša sluhač na termine.
2: MDR Sakska, Serbski Rosvos.
1: Sport. Z Janom Drehovijom.
3: Na předposledním rajnym dniu v CČ z Jaskovej Koparskej Líze raje dženca od 2 maj FC Energia Kočebus doma v Delní Vúžice přečivo VN Wiesbaden. V samstnom času dobia biskupičenio núzne dybkovač, zobychu spínce tabulky vyššie ligy hišče vúliesť moli. Všitke dalše vúpetane ry převedú so júce nedelu. Nebelčenio nastupia potom hižo od napojenej pola rezervy športového tovarstva Kinsburg Vúžnica. Rač bude so na športnišču ve Vúžnici. Do Krošic přijedže k tamnejšej rezerve SJC mústvo z Vulkeje Dubravy. Zakop tež júce napojenej. Vona partija nedele bude derby mes prinim koparskim mústvom SJ Krošice a modrobiovmi z Kulova. Kroščenio sú naposled k trojce dobeli, Kulovčenio dvojce nerozsudne rali a junu dobeli. Od připodnia do večera v stadionie Juri Frenzel v Ralbicach vostač smedža nedelu tež při Vísnice Sokova Ralbice Horky. Napojenej zavizda sudnik předoru rajnuju zjednočenstvo Ralbice a Halštrov a cioch potom další referé derby Ralbice Rakece. Za obe mústve dže v okresnej Vyšej Líze jenojšišče o končné zamestnenie mes najlepšími 5 celkami. Radvorsce koparjo sú júce s hosťom ve Vúžnici. Tam raja oni popodňu cioch přečovo cilky z Kinsporka Vúžnici. A za júce plánovanára bančanských koparjo přečovo štajnik Wolmstorfej bú meje metania dla přestorčená. Tá odmie sa potom sredu večer sedmých v štajnik Wolmstorfej.

0: She's Georgine Cicici in Napo Sedmech.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Radvorskej Slavii je sočara viacač 380 šulorku a šulorju povovanc orientovalo. Miestnanostka Madeleine Renčova s čanestem pozitivne rezime druhého dňa předozačelo zvierska gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešice. 25 zavodov je so tam predstavilo. Po podňu mejachu firmy potom ište skladnoš dalšie zvisky naviazač a miesobu do rozmovy přinč. Letuši poskyt k Radvorju steše pod heslom Šula a hospodárstvo v dialogu v serbskim regione. Viac o téme Zoniče vybiu v úsilvania. Prvnie blída tenisové mústvo športového tovarstva Viktorie Vorklece je v okresne mišto. Vorklečenia přesadichu so štvort kvečo z 1-4 přečivo celky športového tovarstva Čvrne Noslice. Rali sú na neutrálnym mestne v športové hale v Porchove. Najúspešnejší rajo po kajného dobečera bie Štefan Miet, rodžený Novovéščan dobe všetky ry z 3-0. 45. jubilej športové jednotky vosvědčechu čera večo v Krosčicach. Tuti příležnosti by si tovarstvo tradicijské mústvo Dynama Drežďany přeprosilo. Tak nastupí serbská vúbranka starých kniezov přečivo niedešim profiam a podlieža na koncu z 0-7. Niedže 500 přiladovárov rie v športovým centrume jednota z Čiovaše, organizátory bychu s otvosom prevšo spokojom. Rajbičans starý knieža mejachu piatkto Runia Ruhu v štvorčfinálu v okresného pokála. Doma rajachu prečuo mústvu Ypečatici z Horu z 0-1 a nesu so s tým za dalšie kvo kvalifikovali. Na čest Sviatého Floriana svičachu čera vonjovi vobornice za radnická zviazka pri kloštorskej vode, kajštiž dalšie spřečelené vobory čaknú Božú mšu. Do cirkve začanechu kamarádojo ze 6 korojmi, mieznými tež z Radvoria Akulova. V svojim predovaniu čakovaše sa farar Mirčin Delenk za službu a vúzbine, so je za vobornika čas vážny faktor byť spiešne k pomoce a investovať čas k vúkupvaniu. Organizátor Božiemše bie vonila vobora z Krosčíc. Zetkanie zakskej šulských dživadvov vod mieselica konc junia v nemsko-serbskym ľudom dživadle v Budešine. Festival Toviču Hinak dživadvo v Vúmenie s šulskými dživadvovými skupinami z celej Zakskej zabera solica

Chinec veliki nastom. Što so dženca stava? A juci teša bonželu. Napaladame najprede na dženciši džen dženca popodnju sče přeprošení na koncert budeského modinského dujerského orkestra a ich hosti započatke popodnju cioch ve viace zamirovej hali při celnišču ve městče. Kunstigenia Svica, ja by prajwa od prytka do zade, prynie mie metania, pančicach kukowie. Kunstigenia Svica, dżenca popudniu cych, syta kofi, a tykans popudniu szturioch, przyzamknie są mie metanie, a wieczor suryje, jutze pompunże jeszcze dale. Dziś wieczornym gomcu, dżenca mie metanie, tamnisza modzina woczakuje. Was popodniu na wieczor pieczych, tam na kubice chorie. Tyś we Koslowie kunstigenia miju mietaja, a tam moja jubilej, sztocetemu razy. Dżęca od popodnia na wieczora pieczych zmija tam za dzieci rys przygotowane, a wieczor przyzamknie so potom pisany program ze sryjemi, a jutze, że to potom womierie dale. Potom poladamy na rodowy koncert, kiż letuši prini doživiče v nesvačidle juce, nedželu po podnicioch, sušiče tam komornu hučbu, zes brazilskeje, hač do bohaskeje, a přečenje domizne a kulture vesela so, nedželu po podnicioch na hosči v rodovem parku v nesvačidle, no a jasno tiž založiče v vjesnem muzeju, tam v nesvačidle, kiž je přeco nedželu od připodnia votorene, a kiž tam hosči vita zomuli tam přes vjesne stavizne, a tyž přes stavizne vosate a gmene ladač. Cibilky na sedomje. Monika Kleset zpívám.

watte dnia. Konstitutivna šuže, no hej, věci jich věskách na kůž debat. Míse, aber sena nevdíš, já nikdy nesem si celé věsta, bo jsou to čtyři věsky. My ju měta, já, dajče nám tola dorade, že jíště nimo pančic kukova čono kumca a koslova. Po takým, ve pančicach včera jsou již započeli svědčit, dženca punže dále, popudňu můžete so tam tykanca najest svudného a kofeja čerstvoho napíč, si tam tyž program lubič dač, večo jsou potom tyž zasoreje, popudňu štyrioch mija padně. Čorny kumc má tyž mije mětanie dženca. Lepé prání jutce vodajče prošu mije mětanie na kubice cohorje ve čornym kumcu. Potakým sče tam tyž vítaním. Ve Koslově má jak 40 temu razy mije mětanie. Mija padně dženca vod popudňa pětších z mija tam rys přijotované. Večer přizamkně se pisane program se sriemi a jutcem. Maja potom tam tyž rajnče pivko, nohaj haš toj šišček, šo k tomu svuša. Rodový koncert doživiče jutcevi nesvačidle, popudňu cioch, a to přečelio domizna kultury so vjesela na vaš vopit. A poladame tyž hižo raz do Punžele na koru koncert na žulu Sapskoho domu Budešin je sče přeprošení, vstupite tam kur Budešin a mej lelikozis Koreje započatk je večer sedmich.

7 do 8 na to bych rône ještě váhala, že jsou šuče svědženě mě metaně hačtěž vesáně nach bych so prašala. A bums, mám to čorno nabivim, přes app vůtrobne džak zapšidživo a smím tu oficiálně ze scedlky čítač, z čijovace vodby je předvídžané a to na mě metaně vesáně nach sobotu 9. mě od napu 4. Mě metaně s malým programom a přizamknie se potom kofi a tykanc na svědžinský vůdce tovarstvo Sernjan, věstné tovarstvo Sernjan, přeprošuje vůtrobně Sernjanu a Sernjančanku a samo sovětiš. Hoj, ľudí ze svokolných sú, kýž tam si tyž rady dojedu, tuž nech mia dženca právě padne a vůzvolče si pravoho městského krála. No, lípe to, když nejspíšný šobia. Peč menšinu do 8. Tu je Sapský rozvoz, útrobný džak za informáciu.

0: NDR Sachsa, Serbsky Rozhlas.
1: Šok.
2: S Janom Dehorium.
3: Na předposledním rajnym dniu v Cieči z Jaskovej Koparskej Lize raje dženca od 2 maj FC Energia Kočebus doma v Delnej Vúžici přečuvo VN Wiesbaden. V samstnym času dobia biskupičenio núzne dybkovač, zo bychu spínce tabulky vyššie ligy ište vúliesť moli. Všitke dalšie vúpetane ry převedú so júce nedelu. Nebelčenio nastupia potom hižo od napojenej pola rezervy športového tovarstva Kinsburg Vúžnica. Rač bude so na športnišču ve Vúžnici. Do Krošic přijedže k tamnejšej rezervie SJC mústvo z Vulkeje Dubrovy. Zakop tež júce napojenej. Vona partija nedele bude derby mez prvým koparským mústvom SJ Krošice a modrobielmi z Kulova. Krošičania sú naposled k trojce dobili, Kulovčania dvojce nerozsudne rali a junu dobili. Od připodnia do večera v stadionie Juri Frenzel v Ralbicach vostač smedža nedelu tež přivisnice Sokova Ralbice Horky. Napojenej zavizda sudnik přederu rajneju zjednočenstvou Ralbice a Halštrov a cioch potom další referé derby Ralbice Rakece. Za obe mústve dže v okreznej vyšší líze jenojšišče o končné zamestnenie mes najlepšími 5 celkami. Radovosti koparia sú júce s hosťom ve Vúžnici. Tam raja oni popodňu cioch přečuvo celky z Kinsburga Vúžnici. A za júce plánovaná hra bančanských kopariu přečuvo štajník Wolmsdorfe bu meje metania dla přestorčená. Tá odmieje sa potom v sredu večer 7. v štajník Wolmsdorfe.

0: Dr. Taste Hudźba, kmije metaniu. Dobranie, pečmičino do napodživečeš.
1: Dobranie, k krótko poješčam. V Radvorskej Slavii je sočara viacač 380 šuloku a šulorio povovanc se orientovalo. Miestnanostka Madeleine Renčová s čanestem pozitívne rezime druhého dňa předozačalo zviazka gmenu Radvor Vulka Dúprava Malešece. 25 závodov je so tam predstavilo a viacevo týme zoniče za dobrú hodinku. Prvnie blido tenisovo mústvo športového tovarstva Viktoria Voklece je v okresne mišto. Voklečenio přesadžichu so štvort kvečoze, jedna če štyri přečivo cirky športového tovarstva Červené noslice. Rali su na neutralne miestne v športové hali v Borchove. Na čest Svjato Floriana svečach učera vonjevi vobornice zaradniska zvjazka pri kloštorskej vodže, kajž tež dalše spřečelene vobore čaknu božom šu. Do cirkve v Rožinče začanechu kamaradojo ze šest korojemi, mjeznimi z Radvorja a Kulova. Organizator božjemše bie vonjeva vobora ze Krusčic. Zetkanje sakskich šulskich dživadvo wot mjeselica konc junija v nemsko-serbskim ludovim dživadle tu v Budešinje. Festival to vidžu hinak dživadvo v Vuminje se šulskimi dživadvovimi skupinami z cilje Sakske zabera solica v osebje z regionalnem, kajž tež ze serbskim aspektom v dživarničkach. A peča štocete jubileje športove jednotki v osvečich učera večo v Krusčicach. Tudi přiližnost, či bies se je tovarstvo tradicijske mústvo Dynama Drežďane přeprosilo. Tak nastupi serbska vubranka starých knězov přečivo niedešim profijam a podleža na koncu z 0-7. Ralpičansce starý knieža mejachu čara do Runjaru v štvorčfinalu okresného pokala, doma rajachu přečivo mústvu Ypečacici z horu z 0-1 a nesu so s tým za dalšie kolo kvalifikovali. To bych ju kešprejne naše krótko povešče a cíbe povešče namakače dále na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.
2: Serbský rozvoz.

0: Zraja zvěratu, to raja bajových figuru. V našem hodančku jsme vlastně byte stvorenčka pytali.
1: Tude jsou lůže, to jsou mauke.
2: To jsou stvorenčka ze mytologie.
1: Je nesmětěž vůbšudit, sponvané lůže hodně.
3: Tak lohko to se vám nebě. Někoci z vás jsou na svatojanské mušky tukali nimsce glühwürmchen. Prava odmora pak by vůdničky. Što je rozdíl? Svatojanské mušky jsou vopravdžité zvířatka, jmenujíce malé bruky. A vůdničky jsou bajové figury.
0: Prava vůdav je hudančko. Jan Kuba se starý cílnice. Věle zboža a vesela s darikom dundaka.
3: Jeli chcete si stavizničku o budničkách vobladač, potom poladajte to na pola MDR Serbia do dječaceho raja. Tam namakáte link do mediateky ARD pod heslom Piskočík serbský reči. A jedna stavíznička, jedna tiež o budničkách.
0: A dešli, že jenu na našich stronách šte, potom poladajte rady tiež na Dundakové strony. Prašamy so vás menujúce, što vás popravom jíma, když svišíte špatné půjšče v zvízku s vojnami na sviče. Kotre názornenia ste v slanu hižo zbierali, s ľudími, kdy sú čekať ľubili, abo kajke sú vaše mysle k tomu.
3: Rade napísajte nám to tam, a potom so Dundak raz blíže s tému zabiera.
0: Za dženca je došť, doby netko hišče mu jak vary doradič, a potom hižo zase dali na probu. Šako je konstič na mie metanie.
3: O, mato, da toj, toj, toj při běhu vo veršk. A vám tam doma veľa vesela při všim, štož takhle vorače.
0: Dunda!

0: Če se vidiš, snano, bo sebi jako dječi na bibarski natekali z srododendro novih kvetkov k čenju, kde še bili popuč na pastvini horje ve kamencu, no to moli tež zaso raz vuspetal s najmenša, sem to ja predso rade činiva nedelu. Jutce vudani so vulet menujce tam na pastvinu horu, kič počne renek čeč ze srododendronami, tam netrebače jenoš sami kodič, asi krasne kvetki vobladač a kčenja v najšelakorujších barbach, ale môžete so tež a to doporuču na vosibitem večenju po parku tam po horie vobdželič. Započnie so po šipuňu dvemaj zastupie dámotne a ideálne tip sa na letne vukodžovanie s vúladom na lesingové miesto, to tak a tak je. Potajkým po pastvine horie noškovač s sprevodom asi krasne rododen Dronové kčenia rozkvast štač.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Antonio Skrečma zes Dubrenka.
2: Protika je bona, nadavky sú jasné. Raz beží lipje a potom zaso menie. A přiušim dáva vokomíky, v kotruž spoznaješ, nudskone nie je přela dávno viace tak jasné, kaj zvonko nie skutkuje. Tu pokazuje so husto viace, hač jenež časový čišč. Tež v miesobnosti nešto pobrachuje. Rozmowy bywa jas nadne, reakcje krótkodobne, a to, štož mu poprawom zjazać, dostawa ledma ruma. Prašam so, što je so stało, zo nie je hižo viaco samozrozumliwe, so miesobu derie zrozumić. Samo przeczyny miesobny wopkat przekłapia. Ale przyczyna zmieny nie je tak spyszne spoznajomna. Jest kery nešto, što je so mielčo zadobyla. Čeme od jednoho dybka k přichodnemu, bez toho so vedomie započneme a přestaneme. Snano, že to dla menje o to perfektny plán dodržeč, ale prostče přestač a nic hišče viace činič. Nic hišče spišniši byč, ale vokomík vopravdže zmierom byč a spoznač, kak viele je popravom bylo a hižo zdokonjane. To je viac, hač jenež přestavka, je myslička, zo nezetkaš boha jenož v prucovaniach, ale run je tam, kdež zastaneš a džakonie spoznaješ.
0: To praje Antonio Skrečma z Dubrenka, v nadoku a zamovitosti Kulovskeje v osade. Cimínčine dođevečech spieva Ingrid Rakec.

0: vosso menčenudo na puče sa čišje.
1: Přejeme zbožo.
0: A přejeme zbožo dženca sobotu. A to do smičkic, dobre ranje, narodní narodce. Vesny klub Smičkice gratuluje svoje nedyšej předsedce Malis Kralovi ze Smičkic k 70. narodninám a tu išreka ve vašim narodninským postrole vede z Boža krutu strovotu a Bože žonovanie. Ďakujeme so za dlouholetnú službu a přejeme na vúmenku veľa časa a rianoch vokomikov ze svojbu a vosebie tiež se s nučkami. Nech so vám dženský džin spodoba, zešlachčí a míče veľa vesela ze svojej svojbu, však osvičíte dženca Malis Kralova 70. narodniny. A šíce vesnenio dženca na vás myslá.

0: Mjestnanostka Madlen Renčova s čanistem pozitivne rezime druhohodnja předo začelo zvjazka gmenu Radvo, Vulka Duprava, Malešece. 25 zavodov je sa tam predstavilo. Po plnju mejachu firmy Skladnosť dalšie zvisky naviazač a mjesto budú rozmluvy přinč. Letuši poskyt kve Radvoru stejšie pod hesvom Šula a hospodárstvo v dialogu ve serbskim regione a viac o tým je zoniče nedom. Prvnje blido tenisvo mústvo športovo dovolstva Viktorije Voklece je vokrezne mišta. Voklečenio přesadžichu so štvort kvečo z 1-4 přečivo celke športovo dovolstva čivne noslice. Rali su na neutralne miestne v športovi hali v Borchovie. Najúspěšnejší rajo pokajného dobečara by Štefan Miet, rodžene Novovjesčan, dobe šitke r z 3-0. Na čest Sviato Floriana svečahu čera vonjivý vobornice Zarjaniska zjazka při kloštorskej vodže, kajštiž dalše spřečelene vobore Čaknu Božum šu. Do cokve v Roženče začanichu kamarádojo ze 6 korojemi, mjeznimi z Radvorja a Kulova. V svojim predovanju čakovaše sofaro Mirčin Delenk za službu a vúzbine, so je za vobornika čas vážny faktor byč spěšne k pomoci a investovač čas k vukubvanju. Organizátor Božiem šiebie vonjiva vobora z Krusčic. Zetkanje zakskich šulskich dživadbu vodmije so leca konc junija v Nemska-Serbskim ludovim dživadle v Budešinje. Festival, to vidžu hinak, dživadbo v Vuminje se šulskimi dživadbovimi skupinami z cveje Zakske zabera so leca vo sebe z regionalnim, kaj štež ze serbskim aspektom v dživaničkach. Na zetkanju zakskich šulskich dživadbo v Občilič smisa tež Serbska zakvanna šula Čišinska z Pančic Kukova. Cvodnjuski projekt Pad za čipne sedom je jedna z 5 vuzvolenih produkcijo. Vokres Šprevja Nisa vita svojih hosči a pučovacih na krajnih pučach boze tež dvorečne Nimsce a Serbsce, odpovedne tafle tam dokvilu instaluja. O tem rozprava delno-serbski rozvoz. Tak ma nastač vidžomne znamjo za serbsku identitu a tafle maja zvjazanosť z regionom a turizmom zeselnič. Prinju symbolisku taflu staj stare a nove krajne rada vokresa Šprevja Nisa, Harald Altekrüger a Martin Häusler tele dneve gmene spremjene do na mjeze k Sakske stajivoj. Podobne tafle v budyskim okresu hižo maja. A to vone biehu naše povestče, kiš namakače dale na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Žive slibro pokaza v Budešinje 1 stopňov, vuladame pak mročele na ljubiu tež snano pola vás doma. Dženca so vybiu dňa dys a dys raz sluncom je s mročelemi pokaza, milo na sebi sucho ostač a žive slibro zalize na 16 stopňov pohony v Užice.
2: Puče sú dále svobodné, dobrú jezbu do džencnišeho do podňa.
1: Serbský rozvoz.
2: Spíšne šiemo do Marktkaufa, do Lidla, bo do Neto, Jucie Oština pala vás doma. Nádžem nešte ničo zabili, ale vyšak viesče. Moje heslo je, nikto nezavutli hospoze sú šitko, ktoré spriotovali. Cimíčine po napoďe sa čich, dobré ranie, nová doba, Milena Vočarec, Nocna Hauron, to sú heslo.

0: Hulky Hoka Druk. Tun mehr Hove Radwoski Slavi, Cherasse Dompona Prozessa Tschechien, Tambesias Gmeno Radwo Vulka Dubrava Malešetze, Nata Kimienova na Orientaziske Wiki, Prosso, so Buchusa Schulerio, a Schulaki, wo Vukovanskich Mužnostschach, a Povanjach informovat Schmuli. Pobil betam tež Matej Čisvauk.
1: Tak možachu se šulaki a šulario mjezdrujem sami s hamorom ščepjelove cihel na vutrobičku sklepač, tojšta vađele policija abo njemskeho vojska zonič, abo tež, kotre ratarske zavode takle v končinje mame. 25 vustajerju je so v Radvorske slavi mode generaciji predstajivo, a za mode publikum bje tojšta zajmoveho podla, s čim šmuli so v prihodže zabirač.
2: Zaj se zajmujem za zahodnictvo, hajde o šon rene, zmamo od možnost.
3: Ale ja ešte žiadnu ideu nemám.
4: Ja budu snadno pošli najprv mal berufský gymnázii dalečinč. A po ňa budu sa na nešto špecializovať.
1: Orientacijske wiki sú šulaki a šulario ze 7. do 9. letnika po etapach vopetali. Kujšte letnik mieše hodinu časa so informovač. Tak merhu tieše závody kvíle dosť so do rozmúdač. Však je moda generácia vážna, praji Kristina Ričkec ze sanitárneho závoda Rička a Čornak.
5: V prezencu pokaza Četce v regióne a náš kru dživania je nekak 100 kilometrov v Vovuku a tam prezencu pokaza, že mi Četce jara váž na rune v Srbsk, ki v okolinošči tež, dokiž došč zavu, máme tež ako klientu a one so te vesela, když maja jemo srbskih dživačarov, když možda one so jemo humenič k te techniki.
1: Tu kvilu je zavod z kamenneje pola Radvora, dere nastajne tak, Kristina Riečkec.
5: Te posledne leta su šeca naprošvana tu, tež voko maturantu, to mi je tež jara veseli, dokiž je tun skok tam še tjema bolje dale. Ha přijomniši, ha hajta interesa, zo v přihodže so jen zviskuje, jen zrumane puč, jo vysoki, ha tohle, ha mam ja to rada, ha so veselu, když mamo prozniskih subudživačorjo, abo praktikantu, ki so cedža ima hupruvač, ha je nas cestu vopytaja.
1: Tež finanzne zavod DVAG, što je Deutsche Vermögensberatung, bie namestne a je za tamnišu akademiju vabio. K tomu praji sobudživačarka Hanna Lederec.
6: Za nas je važno, že mu mladí ľudí, kde do naše branže sobu zapšimnemo, dokáž mu putamo. Včerisk v našej branži je od staroby přes posta lid staré a přes to trebamo einfach mladých ľudí a temu jo namakamo a te nás tu zneznajú.
1: Tež ve přihodže zmije moda generácia znova možnosť, so informovač, kletu ve mi je potom cíči nakvad výku plánované.
0: Mati Čisvauk včera v Radvoriu, tam je zjazd gmenu Radvo Vulka Dubrava Malešetze, na orientacijske wiki prosu. Česač po na po česačech.

0: ali v obraz svetla šikvan armor za nikim leči, spita jeho do utroby tričič a na koncu s prokom a kvokom do kolena triži. Dmenčini do civilki na džesače dobaranie vše je srbský rozvoz. Druhá téma, vážna téma. Kako cenzúry by v srbských médiách za čas NDR? O tým by mačica srbská pódiu diskusiu prevedva, či sa pokáza, kak prizantná téma přeco ešte je. Dež pak si rozdielne tvrdenie napřečo stia je dola dokumentov za viernosť vážne, ale na tutem večoku zdieli niedeši šéf-redaktor Nové doby Sighard Kozl, zo tojšto akto privátne domakova. Monika Gerdesová je si k nemu domoj dojeva.
1: Po diskusii stavizniskeje sekcie Mačice Serbskeje konc leta je Sighard Kozl přilúbil, zo maja te, kiš von privátne tu kvilu doma vôdnoča, do ruku Serbskeho kultúrneho archíva přinč. A dy, kneže Kozlo?
2: Aj, no to po moje smerči. Tej dostanúš potom šaštača mám, tak že odevia čakať čiče.
1: Za to nima dženznýši jednačel LND Simon Petrcež žane zrozumenie. Je Sighard Kozli list pisał, zo jeho prosy, súžbne podvožky a dokumenty nakladnictvu vročič, šako sú toho svojstvo. Runie k samsnemu je Simon Petrcež tež redaktora na vúmenku Axla Alta namújav, kiž by toho runia po zakončeniu dživového pomíra dokumenty doma kúval, štož je přečivo dživovému zričeniu. Alt je dokumenty miestem ručil. Džil historisce zajímavých podvožkov pak zdá so byč zubjeny, menujci komunikácia a šek ve vysokosti 1 000 000 D-markov, kýž přepoda tedyše knižostvo 1990 Serbam k vukovaniu serbských novinu a časopisu. Zubina je miestrujem tež tedyša z Džilenka k tomu podpisana vo doktor Angele Merkelovie.
0: Monika Gerdesová vo obkáže so serbskými časovými dokumentami, što pak nastupa prašenie, hač dávaše za čas NDR cenzúre ve serbských médiách a kakúkabie, to svišiče júce ve našim nedelnejším vúsevaniu. Dobranie přeje serbský rozvoz.
1: Riane do budňovu.

na dvori tupala nas na dvore Srpskog rozosa od vonka sinešnike vu, vu, vu, vu slyšal. Fole pole učeva raje v Srpskom rozosu od Nucka. Matej, me ne rozumí, što ja jemu povedam, tak vodce je. A inak v okotišni s vosom minčinou dođe sačiče. Dobranje vše je Srpski rozos s Kristofom Cižom. A poladame tež na šulaske koparske mústvo vyšeje šule ve Slepom. V Budešinje su čera sobobdželili na regionálne finálu v šulerským sportovým ubeđovaniu Modžina trénuje za Olympiu, a to ve starobnej klase 1 do 14. A štvorté miestno sú v obsadžili prieneci miestna v obsadžichu a v ubeđichu si gymnaziasča ze Svojerec, ze Budešina a ze Ljubia. A cilc za slepjanské mústvo bieše Rónjan Alberecht Pudel.

0: 5 mincino do česaček.
1: Nábožné slovo.
0: Radženca Antonius Krčmar z Dubrinka.
2: Protika je plná, nadavky sú jasné. Raz beží lipie a potom zaso menie. A přiušim dala vokomíky, v ktorých spoznaješ, nudskone nie je přela dávno viace tak jasné, kaj svonkone skutkuje. Tu pokazuje so husto viace, hač je než časové čišč. Tež v miesobnošči než to pobrachuje. Rozmowy bylo jasnádne, reakcie krutkodobne, a to, štož mô poprawom zjazač, dostava ledma ruma. Prašam so, što je so stalo, zo nie je hižo viaco samozrozumliwe, so miesobu derie zrozumič. Samo přečený miesobny vopkat překvapia. Ale přičina zmieny nie je tak spíšne spoznajomna, je skerie ništo, što je so miečo zadobyla. Čemy od jednoho dybka k přichodnemu, bez toho so vedomie započneme a přestaneme. Snano, že toho dla mienie voto perfektny plán dodržeč, ale prostče přestač a nic hišče viace činič. Nic hišče spíšnejší byč, ale vokomík vopravdže zmierom byč a spoznač, kak viele je popravom bylo a hižo zdokonjane. To je viac, hač jenež přestavka, je myslička, zo njezetkaš boha jenož v prucovaniach, ale run je tam, kdež zastanješ a džakonje spoznaješ.
0: Dobre, Antonius Krčmar z Dubrinka, v nadavku a zamovitosti kulovskeje vasadem.